0: That's cheating.
1: Vrijeme za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na Kanfanar.hr.
2: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.